Uvidím potyk k Godesovi, potyk k Godesovi, taký v beton vžatý, hn na vrchny, head hory, hory, hory, hory. I tak se mi hrodilo. Betonový potyk, s obidným, tě pamětám. S baňurami, s bystrinami, s bezzakonným čerkotom. Tak jim tě rád mal. Dnes už netečeš. Dnes vtíčeš. Rozmirjanym korytcią, tychiczko, bezszumno, prostićko. I choć powiadają,

pozri, odletěli vtáky. V duši mojej ticho nastalo. Odpoznám, Bože, že jsme k tebe taky, nenechaj to takto nastálo. Pozri, odletěli vtáky. Odletěli kam si daleko,